0: Lúd an chaman is an lín ibrithe Jonaha a ta gobaracu agus na cluichí ar siúl ag an jarú seachtainne. Dúr tí gur maithir o da gwala na rid fórne ag taistel ga cilchare is a hanchearn den tír agus gur maithan roda fásta gwal pel na man lernas sa chomartas nish. Jimpishi ar ghiní a bhésig taistel chuig an chomartas pelle a bheith cúrma ar na baithre an jarú seachtainne seo. Agus a miriún chiad chluiche go mórta sinsir na bhar a réir agus bhí buaggaí dór ar chiil chéna leis an scór cúil agus sé fontí dhéag in iadan 8 bunte. I gluichí orne go na ngáil inniu bhí bua ag mar réchiil chatar na gaiilega a go mórta sóisiir na man leis an scór 9 déag in iadan dó a ceir. Agus bei tús a chur gan bhuiig le henné hín le si chluiche a go mórta sóisiir na bhar idir géileanna agus le spóil. A go mórtas sinsir na bhar trónaniu bheit igi dór é ar bhaid chalan ag le henné seacht. Bei tretaracht ar na cluichí seo agus cluichílig an chomórtais le cloisteal an seo ar RTE radio na Gaeltachta. Bei ithe hóisialta san nó phobal ag páir cánaí nocht ag táisiat ag le henné sé agus a measc na gealtarí bhésar an airdan ben grúpa omreite as Gaeltacht at cheri polka a ceher. Díri leis an lúchlasi Paralympa Chaska is éring Shane McLaughlin coriaracht a gónda wantjama nal se chorang inniu. Díri leis a bwed farantrachta garam úr gus gheilari o cholat vi gilaspec ar bord an wedge a bhí gheichéd tonna meachanya na omlanya a harant a har da hera chuig madar. Bhí slua mór a leher nal se chorang inniu lena dachiat a léru. Hannig an bwed pléisir an Arcadia a dír in sna Calabaga i réir. Ai mod i ni niw gom a leisgal, ta tuarim is ghefile tríhid pasiner ar y wed a ta ghechid noha madar y rad. Bys i fwegal sna Calabaga ar y seichlog trónone. Bei trí wed pléisir a leig chacht a dír sna Calabaga an chacht dyn siugan. Sy chyn Spirit of Discovery, Hansactic Nature agus New Statadam a fesig chacht a dír y dymwyrch, dy cedynia agus stihine. Cwrwyr tŵs tranona niw la fele chomere niel fe i'r chrysla. Ba fele, sgrifnior, comodor agos ffermara niel ma gilyfrige as a naich awod i'r chrysla a ffwrbwes y fliang lydig carhas y do. Tomrar mor gyrgeru ffinalir da wer anym y fe ngeilig i'r charch behi. Ien yr anela asgylch gohoffical tranona niw ag mol pobl yn chrysli ag lehenie i se. Be col yn y eisyn la cor hi wyliehyd agos corhyr oran y chom niel ysgôr y phobl dan chyd ŵar mor chod da chelyrw na blian y sio. Agus lianhyr la hymach di eil y brod y letr canning y dîst y niw. Ta hymach di yr siwl yn arclan y griannau y letr canning fwy leher ryfyn wórhiwl y fys y tosiart o arclan y griannau y gy cehyr y chlwg. Be col agus siamsiat yr siwl y dîch y tafernia yn wala yn sin o lehenie cwig tranon y niw. Agus la sin, sin y wal o'n twysgart.
1: Cwrsi am sydd yn ys, le hyt rhaid si grein agos mwri ysgapi o nyrwyr yn tronon agos be cwtig yn wastach sio tromon ys sy'r eisht. Ys edrych chw cem deg agos gochim agos fydd Celsius y fes yn tiwchta sairde ys gwy wognw masra y seid yn nes. Ys yn nerwyr na tira ys tiwchta y fes a agos lesyn, sy'n ywyl gwrsi yn oeuchta agos am sydd yn sio'r RTA radio yn gweltachta gymysha na tronon. Nish agus teore mwyd yna i yn ahwyd i'r cilchora o tiwyl cymortus pelyn y gweltocht ffici ffici sie ar siŵl yn jyns yr oed i gwyn ta Tomos O'Helin.
2: Siagr mi yma agad y Josi agos ffalti'r eis o locht eisdych o tamwyd bywn sio so roeddi la tîf porc hawni i gil chora agos a ta clyfel y dyrach tasi y mwyhed yn borc yn chyn lisbol y tŵrta i er gael an ydy be mwyd gael yn nŵn chyfad yla o'r ni yma gerfi go ri gared yn chyn gwn clyfi sy'n rins clyfi nis tŵs genio cil chora agos i at yna ffalti'n candas ffar yn y gael o gos y gyd clyfi fi ar siŵl yn siarad y porc hawni yn bua maan sin acu gomorta sóisir na maan bhí an sin agus bhí bauta ceú ceanna se le siúil a gomorta sóisir na maan chama mo Inglán cholam cilla facas sárcha i fint an sin idir clanangail as chunda na mí agus champion na gaile bheith cár na caisil agus a dzeide bua go thrí fuinti bhí an ag cailíní na mí ar cár na caisil dó sé ag clanangail cár na caisil ar gá chúl agus trí fuinti tá clufeile ar siúl nú bu cheacamat a hart fuinám sé réan chuma mo an ardrathe seada an bauta ceú ceanna se gomorta sóisir na bhar tuairfa céadaí i tuairtaí ar luichrú loch lí sa an neachmad ag an nuacht, bhí turfa

Bidach na garaid nó bríd hamáis frocha ar nú mar a thugat amid in seo gan na mara ed casta ag bríd ní bhíl óin in sin chóin na banna dim a bhain an wadra óg dim a séir lína fírinna ed an séola déag an bhísa hál san ostair agus sin na tianta in sin chóil amid Alan Burke bhí Joe McHugh a hén na tianta Kevin O'Connor ar a vidal Kate Dunn ar a mosca ceol agus bidach na garaid in sin ón tafad a thug símach fín teitl Ed Wynn na mwiki agus bai cwpla oran ele en wai vrid er Bolinbeg agus na dian sin chwal mwyd pisa ceol fi irta ag maure i gibwn aram agus fi anu wa ag maure er vrid ni wil oan agus carde maure i fi intab agus fi ach maure rinne si cwrsa in sin er le Charlie Linen agus cwrsa ceol fi ach si casa er gansar tín agus fi ach vrid dar si tŵr tynnog and er un mesoog agus yn pisa chasa dish gomenig na plan Planksty Joe Burke, Holomid in Shin, Holomid the Wedding Marcher Dose in Shin, Planksty Joe Burke, goes round the house and mind the dresser in Shin, Castig Charlie Lennon, Agus O'Chlon in the Hanta, Eilish, Agus Sean in Shin, Surakub, Ed in the Fiddle, Agus Sulangor Hanishesh in Latawada, Agus Quivne Das in Shinad, the Chara, Breed, Ni Wiloan, Bamach, Deleha. Nis dim a farrell wain llun na fyrin na frysyn farrer ar fyn na siachtana. Was a se ed on gedin on ffichiolog an fi sy'n on pibre as learfwl hasan o ochus sach fi'n chwni ag on dde'n chlawed sy'n Mick Connelly no Michael Connelly yn sy'n agos eisht ymwyd le pysyn yn eisiau an hir pysyn achos ys mwyd wai trnona na na rilani yn sy'n rolling in the ryegrass yn tanam ato ed y geid sy'n agos the flagging reel on dar Mick Coyne, Banach Taylor.